každý občas cítiš sa stratený. Život je drina a nie až tak blažený. Je dôležité, či rád sa usmeješ. Vykašliš sa na to, čo do hrobu nevezmeš.

nebezpečné. Do nebe, do nebe, do nebe, do nebe. Do nebe, do nebe, do nebe, do nebe. Do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebezpečné.

0: Českej republike môže riadiť skúter, teda presne motocykel bez manuálneho riadenia s obsahom maximálne 125 kubických centimetrov a s výkonom 11 kW každý držiteľ vodického oprávnenia skupiny B. Aby sa šoféri aut, ktorí majú alebo plánujú mať skúter, zaučili jazdiť v jednej stope, existujú po celom Česku bezplatné kurzy, a to v rámci kampane Učme sa prežiť. Viac o tomto projekte povie redaktor Martin Karlík.
1: Konstantní otáčky, pohled na mne, pohled! Uvoľni sa, uvoľni ruce, nech to zatočiť. No, teď to zatočilo. Super.
2: Instruktor Jakub Knébl běhá po parkovišti jednoho z pražských obchodních center za skútrem a učí jeho řidičku projíždět slalom. Ten si projela i Karolína Čížková.
3: Sice nejsem úplně začátečník, ale myslím si, že pro každého skútraře, vespaře je to vhodný, nehledě na to, kolik let má za sebou na i třeba velkých motorkách na skútrech. Je to dobré si to občas připomenout, oživit a když je to možnost, tak se zúčastnit.
4: Co se tady všechno vlastně učí, trénuje, co třeba vy jste byla ráda, že jste si oživila nebo vyzkoušela?
3: Je to vlastně to, co v běžném provozu na těch skútrech v tom městě asi řešíme nejčastěji. Krizové brždění, pomalá jízda, slalomy a mezi skútraři a účastníky kurzu sice neoblíbená, ale určitě potřebná osmička. To myslím, že můžu tady trénovat ale dokola a vždycky si v tom budu nějak nejistá, ale je pravda, že při té skutečné jízdě pak se to člověku vybaví, kam má koukat, kam jede.
1: Chci jet osmičku, tak se klidně poposednu. Dám to tělo takhle a koukám už na kolegu, jo? Ale důležitý je, neboj, přidaný ty otáčky.
2: Jak fungují kurzy Učme se přežít, představuje hlavní instruktor projektu Jiří Novotný.
5: Je to individuální kurz, v podstatě jeden instruktor na toho člověka, takže podle jeho zkušeností instruktor ho zkoukne, jak na tom je.
4: Kdo se může zúčastnit a hlavně stojí to něco?
5: Ne, nestojí to nic, je to financovaný z Fondu zábrany škod a může se zúčastnit kdokoliv, přihlásí se na stránkách Učme se přežít.
4: Příští rok se bude něco takového taky konat, když už to někdo letos nestihne.
5: Určitě budeme pokračovat v projektu Učme se přežít, ten rozsah tuhle tu chvíli ladíme.
4: V případě, že nemám svůj skútr, protože o jeho koupi teprve uvažuji, tak můžu se taky zúčastnit?
5: Určitě jo. Je tady 5 skútrů připravených přesně pro to, abyste se tady vyzkoušeli.
4: To znamená, můžu přijít bez helmy, bez skútru a přesně můžu si tady zajezdit, všechno dostanu.
5: Když přijdete tamhle z obchodíku, půjdete okolo a je zrovna volný blok, tak si vás máme instruktor, oblíkne vás. Máme tady samozřejmě bezpečnostní vybavení, helmu vám dá, sednete na skútru a už posloucháte jeho pokyny.
1: Uvolnit boky. To je ono, víc pohled dopředu. Uvolníme lokty, hezký kolínka k sobě, tak.
2: Ročně projde kurzy Učme se přežít přibližně 2,5 tisíce jezdců na motorkách.
6: Toto je Rádio Slovensko.